Aristoteles potomci, mimo poniorském triumfu na turnaji tenisových mistrů, postoupil Ivan Lendl i trojicu do semifinále soutěže VTT dotované 250 tisíc dolarů, když porazil ve třetí námahy Maďara Baláše Tarocího ve sestadách 6-2, 6-2, 6-2. Bojí o účast v závěrečném utkání.